CZ. Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Comfort-group.cz

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už dnes v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen dnes ve vašem Deníku.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.

Georgem Michaelem vstáváte v sobotu po ránu tady na Hit Radio a snad je to tedy aspoň lehce příjemné vstávání, i když tedy ještě zdaleka nebylo 7. No, za chvilku zprávy s Filipem, ať jste taky dneska po ránu v obraze a potom si dáme další nejlepší devadesátky. Určitě vydržte.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem jsou tu, vítejte u nich. Spor o povinnou evidenci plateb kartou v systému EET zřejmě skončí u ústavního soudu. Opozice napadá zahrnutí bezhotovostních transakcí jako nadbytečné, neboť ty po sobě v bankách už se zanechávají jasnou digitální stopu. Ministerstvo financí však trvá na tom, že bez těchto dat by byl systém děravý a neúčinný proti daňovým únikům. Rozhodnutí soudu tak může zásadně omezit rozsah EET a ulevit části podnikatelů. Letecký provoz v Praze narušil dron v bezletové zóně letiště Václava Havla. Kvůli incidentu bylo jedno letadlo odkloněno do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie na místě stroj zajistila a zadržela muže narozeného v roce 1988, kterého podezřívá z obecného ohrožení z nedbalosti. Za nelegální letání v blízkosti runway hrozí v Česku vysoké pokuty i několikaleté vězení. A pojďme také na sport. Neskutečný debut prožil ve francouzské fotbalové lize 16-letý záložník Racing Toulon Mezian Soares. V utkání z Nantes přišel na hřiště v 79. minutě. Okamžitě se dostal k míči a vstřelil jediný gol zápasu. Výhra 1-0 jeho týmu uchovala teoretickou naději na titul. Dvě kola před koncem ztrácí Lens na druhém místě 3 body na Paris Saint-Germain, který má zápas k dobru. Soaresův gol zároveň rozesmutnil Nantes, protože po 13 sezónách to pro něj znamená sestup do druhé ligy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Že už jste na Radyni několikrát byli, dnes máte možnost poznat je malinko z jiného soudku. Hradem vás totiž provede sám bájný pán Radouš. Poví vám nejen o historii Radyně, ale také o hrůzných činech, které během svého života napáchal. Uslyšíte známé i neznámé legendy, které se pojí právě s Radyní.
3: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
1: Ráno bude většinou polojasno a lokálně s možností mlh. Během dne očekáváme přechodně ze většinou oblačnost, ale beze srážek. Večer se potom navíc bude od západu vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 19 stupních Celsia.
0: Retro víkend.
4: Retro víkend.
5: Pokračuje retro víkend na všech hitrádiích. Vzali jsme si to na starost my z Hitrádia 90. Já jsem Michal Klein, zdravím. No a další Michal, tedy vlastně Michael, je tady právě teď hned. A nevím, jestli už jste viděli v kinech ten nový film Michael o Jacksonovi, ale vede si skvěle. Letos 6. nejvýdělečnější film, a to s výdělkem 500 miliardy. Wow.

Nejlepší devadesátky teď o prodlouženém víkendu na všech hitrádiích po celé republice. Posloucháte Retro Víkend, a to s hitrádiem devadesátka, kde si potrpíme třeba i na Jamiroquai. A kde jsme si s kolegy Markétou a Ivošem taky řekli, že na ty devadesátky máme vlastně ještě úplně celkem živé vzpomínky. A tak jsme si jednoho večera sedli a začali ty vzpomínky zhmotňovat. A to v novém ryze devadesátkovém podcastu Vypalovačka. Venku už máme pro vaši informaci celkem 4 díly. Ten pátý, ten se chystá už na zítřejší večer. No a víc si k tomu povíme už za pár okamžiků, za chviličku, protože teď tady pro vás mám jednu velkou ženu, co na podzim chystá velký comeback, a to po velké nemoci, kdy pomalu prostě ani nemohla chodit, chuděra. A teď se postaví před 40 tisíc lidí, dokonce 16krát po sobě, a to jí držím palce. Celine Dion taky nemůže mezi devadesátkami chybět a nechybí ani teď a tady u nás na Hit Rádiu. Chvilku po 7 ráno, that's the way it is.

0: Oslavy na YouTube právě teď na Hit Radio v Retro Weekendu se slavnou instrumentálkou z filmu Mission Impossible. Adam Clayton, Larry Mullen a na podzim komplet všichni, tedy i s Bonem a DJem, chystají novou desku kapely YouTube, kterou by prý rádi vydali v den, kdy se někdy před těmi 50 lety poprvé sešli pohromadě, což tedy jen tak mezi náma vychází na konec září. A už se dokonce teď mluví o velkém turné a že by se tedy teoreticky pánové mohli po dlouhých 30 letech opět ukázat u nás. Ale zatím je to pravděpodobně jen zbožné přání mnoha českých fanoušků. Kdo se ale u nás rozhodně ukáže za měsíc a kousek, a to v pražské O2 aréně, tak to jsou Duran Duran. No a právě o lístky na tuhle legendární kapelu z 80. i z 90. budeme příští týden, pozor, soutěžit na Hit Radio 90. Takže byste nás měli začít sledovat na Facebooku, na Instagramu, protože já vám teda tak jako nechci radit, jo, ale ono se to občas vyplatí.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
8: Music is like a heartbeat.
7: Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
9: There's no one like you, and there never will be.
8: I love you!
7: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
14: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: retro víkendu na Hitrádiu a ten je opět v režii dabového Hitrádia 90, kde jsme pro vás mimochodem upekli úplně nový podcast o 90kových fenoménech. Všechno, co kdy aspoň lehce lízlo 90ky, by se tam mělo objevit. Teď ten poslední díl, ten je o sebevraždě Kurta Cobaina, což byla jinak velká persona v hudebním světě minimálně těch pár let na začátku 90. let, kdybyste asi jenom stěží pohledali větší idol. Bohužel tedy jemu to nedělalo moc dobře, ten zájem a ty záře reflektorů, a kdo ví, jestli by to bylo i dneska tak kultovní jméno, kdyby se byl před těmi 32 lety nezastřelil. Cobaina, toho jsme s kolegy Markétou a s Ivošem probrali vlastně od A až do, nikoli v do Z, ale do S, tedy S jako svetr, tady v tom případě ten jeho slavný vytahaný svetr. No a došlo nakonec i na ten jeho velmi smutný dopis na rozloučenou.
1: Ten slavný dopis adresovaný fiktivnímu příteli z dětství byl zapíchnutý v květináči s hlínou uprostřed místnosti. Mimochodem stal se jedním z nejčtenějších textů v historii populární hudby. A zatímco oficiální vyšetřování ten dopis uzavřelo jako autentický, tak řada nezávislých expertů a vyšetřovatelů poukazuje na to, že ten dopis se mohl mít původně úplně jiný účel.
0: Účel ten, jako že odchází z hudebního světa, že jako nechtěl spáchat sebevraždu a...
1: Že jenom ztratil nadšení pro muziku.
0: Tak, přesně
2: a
0: tak.
2: A vysvětloval to vlastně v tom dopise.
0: A do dneška si pamatuju tu poslední nebo předposlední větu, že je lepší vyhořet, než vyhasnout, no?
1: Ano, spousta lidí to používá a nemyslím si, že všichni ví, kdo je vlastně autorem téhletý legendární věty, no.
0: Tuším ale, že to nebyl přímo Kurt Cobain, ale že to je písnička něčí, Neila Younga nebo někoho takového, že to je přímo jako z textu jeho písničky.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Tak aspoň krátká ukázka z naší vypalovačky nového podcastu Hitrádia 90, který teď aktuálně hledejte všude tam, kde jste zvyklí poslouchat své podcasty. Spotify, Apple Podcast, YouTube, anebo i přímo na našem webu hitradio90.cz, kde najdete i všechny dosavadní díly. A budeme tedy moc rádi, když nám dáte zpětnou. No a Nirvana, Kurt Cobain i právě teď a tady na Hitrádiu v retro víkendu, dokonce s tím nejslavnějším hitem, takže Smells Like Teen Spirit.

0: Taky Cranberries zanechali svoji velmi viditelnou a nesmazatelnou stopu v 90. letech, třeba tady s tou krásnou baladou Ode to My Family. Jo a mimochodem, pokud si rádi dáváte tyhle ty brusinky, tak za pár dnů má vyjít reedice jejich debutové desky. Teď na konci května to bude. A bude tam dokonce spousta nikdy nevydaných songů, remixů, živáků. Dokonce některé písničky skupiny Cranberries se dočkaly i španělské mutace. Takže pozor, takové brusinky vlastně s příchutí sangrii. Tak si nechte chutnat. Retro víkend pokračuje tady u nás na Hit Rádiu až do zítřejšího večera, opět v režii dabového Hit Rádia 90. No a Meatloaf, ten tady bude už co nevidět a vlastně taky neslyšet.
1: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace, co topí?
3: Jo.

hudební styl Eurodance, to byl nedílná součást 90. let, nebo byla to nedílná součást, a taky Ice MC a jeho Bom Digi Digi Bom Digi Bam, to si asi pamatujete, ne? Ať už si o tom myslíte, co chcete, kombinace techna, house, rapu a takové té klasické diskotéky a hlavně tedy celkem toxického prostředí tady v tom případě, to mě vždycky na tady té škatulce strašně štvalo, že tam šlo hlavně o to, aby si namastili kapsy producenti. A jestli tam byla nějaká Maruna nebo Andula a zpívala nebo tančila, bylo vlastně celkem úplně jedno. My jsme se k fenoménu Eurodance dostali i v novém díle našeho ryze 90-kového podcastu Vypalovačka, který vám chceme postupně představit teď během retro víkendu. Vyjde zítra večer na všech podcastových kanálech, jak jste zvyklí, nebo tam, kde jste zvyklí poslouchat své oblíbené podcasty, anebo úplně jednoduše, to je triviální, na našem webu hitradio90.cz. No a navíc, kdo z vás by si chtěl Eurodance pustit do uší už dneska večer, tak se vůbec nemusíte na nic až tak dlouho čekat, protože od 9 do půlnoci, právě dneska večer, tady na Hitrádiu v rámci retro víkendu, bude Best of Eurodance, tedy nejlepší a nejslavnější eurodancové hity. Ať vás prostě dostaneme do té správné eurodancové nálady, o kterou se teď mimochodem chvilku před osmou postará slíbený

0: snídani sekaná a vlastně proč ne? Meatloaf byl právě teď na Hit Radio, tak dobrou chuť. Retro víkend s těmi nejlepšími devadesátkami pokračuje a to už za chvilku, hnedka po zprávách, teď je tady 8. hodina.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už dnes v deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen dnes ve vašem deníku.
2: Zahradnicí Plzeň na Domažlické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastřineme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Po loňském debutu se na koleje vrací polský spoj Adriatic Express. Ten letos nabídne vyšší kapacitu, zkrácení jízdní doby a zcela novou cílovou destinaci ve Slovinsku. Vlak, který projíždí napříč Moravou, začne jezdit v závěru června a jízdenky v českých vnitrostátních pokladnách budou k dispozici před polovinou května. Souprava je jednou z mála alternativ pro turisty, kteří v hlavní sezóně nechtějí nebo nemohou cestovat na pobřeží Chorvatska autem nebo autobusem. Kolumbijská zpěvačka Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa, které se v létě uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku i za účasti české reprezentace. Krátké video ze slavného stadionu Maracana popová hvězda představila na svém instagramovém účtu. Celá píseň s názvem Die Die bude zveřejněna ve čtvrtek 14. května. A pojďme také na sport. Hokejové mistrovství světa po dvou dekádách vítá zpátky nový celek. Mezi elitu se pro příští rok, tedy 2027, probojovala Ukrajina, která na šampionátu divize 1A vybojovala postup ze druhého místa na úkor Polska nebo Francie. Tým kolem kapitána Igora Mereška z Plzně tak doplní Kazachstán, který v turnaji v Sosnovci jasně ovládl. Letošní šampionát, který ale bude ještě bez týmu Ukrajiny, startuje už v pátek 15. května. A teď už se pojďme podívat na zprávy z regionu.
8: Manětín na severním Plzeňsku si dnes a zítra připomene 81 let od konce druhé světové války. Dvoudenní program nabídne pohled do vojenského tábora, který bude přímo v místním zámeckém parku. Přístupný pak bude i zámek, kam můžeme zajít na speciální divadelní prohlídku. Z Plzeňska Bára Purkartová.
9: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
7: Teď ráno bude většinou ještě polojasno, během neočekáváme přechodně s většinou oblačnost, ale bez srážek. Odpolední teploty, ty se pak budou držet v rozmezí 16 až 19 stupni Celsia.
1: Retro víkend.
0: Dáváte si nejlepší devadesátky na všech hitrádiích, Retro Weekend s hitrádiem devadesátka pokračuje, Michal Klein s vámi a než si dáme Madonu nebo Verve, tak jsou tady i Erasure a zároveň dobré ráno.

Jenom jedna otázka, jo. Taky vám vždycky, když slyšíte tohle, tedy Bittersweet Symphony, prolítne hlavou ta závěrečná scéna Velmi nebezpečných myšlenek, kde zazněla. Hele, mě teda pokaždý. A to jsem teda ten film viděl možná dvakrát nebo třikrát, čertví, nevím, ale Verve a Bittersweet Symphony, to je prostě geniální záležitost. Posloucháte Retro Weekend i tentokrát v režii Hit Rádia 90, takže samé 90kové hity. A protože měla v 90kách minimálně přezdívku Královna popu, tak nemůže chybět ani Madonna, která na sebe opět v posledních týdnech, možná měsících, poutá velkou pozornost, což jí tedy vždycky šlo vlastně od jak těživa. Byla v tom mistr a už je to vlastně jako venku oficiální zpráva, že vyrukuje s tou novou taneční deskou na začátku léta. A ačkoliv jsem k tomu byl docela dost dlouhou dobu celkem skeptický, tak ten první hit, co vypustila do světa, ten mě hodně baví, ten se jí hodně povedl. A myslím si, že byste si ho měli dát minimálně jenom tak pro inspiraci, co vlastně Madonna ve skoro 70 ještě dokáže. O Madoně teď uslyšíme asi čím dál tím častěji, na to se jenom tak jakože připravte, že na vás možná brzy bude vyskakovat i z ledničky nebo ze špajsky a teď na vás vyskočí i přímo tady od nás Hit Rádia v Retro Víkendu Deeper and Deeper.

0: Posloucháte Retro Víkend na Hit Rádiu, za chvilku 8:30 a taky Jana Kirchner by vlastně mohla vyprávět, jak měla před léty videoklip na slavné MTV. Bylo to tedy pravda už dlouho po devadesátkách, když se někdy ke konci milénia rozhodla zpívat anglicky. Tak se tam taky její jméno tenkrát objevilo. Mimochodem MTV bylo taky vůbec první téma, kterým jsme odpálili náš z Brusu nový a ryze devadesátkový podcast Vypalovačka. Ještě s Markétou a s Ivošem z Hitrádia 90 a chceme vám ho teď během tohoto retro víkendu postupně představit, až budete mít chvilku, abyste si třeba taky společně s námi zavzpomínali a možná se i lehce dojali, jako třeba já nad videoklipem od Sinéad O'Connor ke krásné baladě Nothing Compares to You. Pro mě Sinéad O'Connor její slza, která tam ukápla, když si údajně vzpomněla na svoji maminku, se kterou snad neměla nějaký, kdo ví, jaký vztah, ale prostě se na ní vzpomněla. Já jsem možná taky brečel u toho, nebo minimálně husinu jsem měl.
1: Já asi u tohohle ne, člověče. Ne. Protože já jsem se možná daleko víc rozbrečela, když jsem viděla jako boybandy jako v klipech. Víš, jako že třeba ty jde ta Pray, když se tam jako kluci odhalej a tak to pláčeš, protože si říkáš sakra, proč jako nějaký takovýhle pěkný boyband nebydlí ve vedlejší vesnici. třeba Robbie Williams, proč jako není můj soused Robbie Williams?
0: Robbie Williams z Vrchlabí, myslíš jako, tak to zní hodně zajímavě ovšem.
2: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: No, jen abych ještě navázal na Markétu, tak taky na boybandy velmi brzy dojde, takže Markéta se rozhodně dočká. Stačí jen sledovat naší vypalovačku a to všude tam, kde jste zvyklí poslouchat podcasty, Spotify, Apple Podcast, YouTube, anebo úplně easy peasy, je to na našem webu hitradio90.cz. No a když boybandy vážení, tak jeden taky za chviličku. V retro víkendu tady na Hitradiu boybandy, boyzone budou. Za chvilku.
2: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už dnes v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen dnes ve vašem Deníku.
3: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

teď nedávno jsem slyšel takovej vtípek, že až jednou skončí náš svět, tak vlastně přežijí jenom dvě věci. Šváby a Cher. No, faktem tedy je, že Cher se stále drží. Za pár dnů jí bude už 80 let. Do bohdelky pravda má ještě daleko, ale vypadá stále skvěle a dokonce se mluví o chystané veselce s jejím o 40 let mladším boyfriendem Alexandrem. Ale spíš to asi bude takové překvápko, aby se ti dva vyhnuli pozornosti, protože přece jenom nechceš mít na svý svatbě fotografii třeba i na klozetu. 90-kový retro víkend, ten je plný nejlepších 90-ek, dokonce i těch, které znáte třeba z filmu. Tak schválně, viděli jste Mistra Bína ve filmu Největší filmová katastrofa. Tak se to jmenovalo a nebyla to až taková velká katastrofa, upřímně. No a písničku do toho filmu obstarala skupina Boyzone, takže vám ji hraju právě teď tady na Hit Radio. Dobré ráno.

0: nejprve brněnské Janáčkovo divadlo zažije Briana Adamse akusticky na konci června a v prosinci potom mistr přijede do O2 Areny do Prahy. Jo, má to u nás asi rád panáček a my jsme tedy za to taky pochopitelně moc rádi. Do O2 Areny přijede na konci června vlastně za měsíc a kousek taky kapela Duren Duren. A my jsme pro vás schovali pár lístků, tak kdybyste si je chtěli užít naživo, tak příští týden budeme na našem dabovém Hitrádiu 90 soutěžit a dostaneme vás tam zadarmo. No a co tady tak čtu ty poslední recenze, tak zpěvák Simon Le Bon ještě nikdy nebyl v lepší formě. Celkem dobré lákadlo. Tak si nás nalaďte v dabu na internetu, v aplikaci Rádia CZ a hlavně nás sledujte na sockách. Facebook, Instagram, Hitrádio 90. Hitrádio.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Lilian Sarah Fischerová, herečka a spoluzakladatelka festivalu Pojď sem na divadlo. Ten se po třetí vrací do Plzně a veze sebou několik novinek. Na jaké představení vzít děti, kde se poprvé festival uskuteční a jaké hry přivezou Davidské divadlo i divadlo na zábradlí, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak ho nem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.

svítí v programu pražské O2 Areny 29. červen, to si zapište ideálně za uši, takže pokud chcete skutečně zažít takovou tu typickou nefalšovanou latino party, možná i s piña coladou v ruce a Ricky Martinem na stage, tak lístky ještě jsou, co jsem tak koukal. No a po Ricky Martinovi a tady té fotbalové hymně, teď schválně zkuste jako jen tak zapátrat lehce v paměti, jestli si vzpomenete na nějaký videoklip z 90. let, který ve vás cokoliv zanechal. Nějaké vzpomínky, emoce, první láska, první rozchod, první slzy, první idoly. A když tak mi dejte vědět, který z 90-kových videoklipů máte úplně nejradši. A případně i proč. Ideálně na WhatsApp na číslo 777-937-777 a že tedy rozhodně je z čeho vybírat. Nirvana, Jackson, Britney, Madonna, možná Jamiroquai. Zajímá mě ta vaše videoklipová srdcovka. 777-937-777. My jsme Hit Radio, tohle je Retro Víkend a tohle jsou Ugly Kid Joe.

0: Kočky v kolébce byly právě teď na Hitrádiu v rámci retro víkendu. Tohle byly Ugly Kid Joe. Za minutu 9:00 s vámi Hitrádio. Retro víkend pokračuje hned po 9:00 a po zprávách za chvilku.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sí, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hi, I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: On air.
13: Online.
12: V aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Krásnou sobotu, je minuta po 9:00 a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Člověk s průměrnou mzdou přichází při odchodu do penze v čistých příjmech zhruba o 17 000 korun. Průměrný vyplacený důchod je přitom nižší, než kolik by lidé považovali za přiměřené pro zachování své životní úrovně. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu. Třetina českých rodičů neodloží mobilní telefon ani během společného oběda nebo večeře. Aktuální průzkum ukázal, že 80% z nich toto chování u stolu vadí, přesto se mu nedokážou bránit. Podle psychologů digitální vyrušování oslabuje rodinné vazby a dává špatný příklad dětem. Jako hlavní důvod rodiče nejčastěji uvádějí pracovní tlak nebo obavu, že zmeškají důležité novinky na sociálních sítích. A teď už pojďme na sport. Brankář Jakub Dobeš přispěl 28 zákroky k vítězství Montrealu nad Buffalem 5-1 a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, po kterém Canadiens srovnali stav série druhého kola playoff na 1-1. Anaheim utrpěl z Vegas domácí porážku 2-6 a prohrává v sérii 1-2. Brankář Dax Lukáš Dostál odchytal první třetinu, pak byl vystřídán. Hattrickem a 4 body řídil úspěch Golden Knights nejproduktivnější hokejista playoff Mitch Marner. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
15: Kašperk dnes provoní středověké dobroty. Nádvoří se promění ve velkou kuchyni, kde budete moci ochutnat něco z doby našich předků. Vše nachystáno podle původních receptur. Kohout na víně a šalvěji, dušený králík nebo placky, kaše a koláče. Ochutnat vše můžete až do 16 hodin.
16: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
14: Sice jsme už byli namlsáni těmi vysokými teplotami, ale ani dnešek nebude k zahození. Bude většinou polojasno, během dne sice zvětšená oblačnost, ale beze srážek. No a ty odpolední maxima příjemné na 19 stupních Celsia.
17: Retro víkend.
0: No, šikovního mechanika dneska těžko pohledat, navíc za rozumnou cenu. Já vám teď posílám rovnou bandu celých mechaniků v čele s jedním Mikem. Takže Mike and the Mechanics a fajn dopoledne. Moje jméno je Michal Klein, zdravím vás a zároveň ještě dodávám správný čas, abychom si seštelovali hodinky. Takže 4 minuty po 9:00, Mike and the Mechanics a slibuju Eltona Johna nebo třeba

Máme Hit Radio Retro Weekend a taky Elton John, který vždycky miloval taneční hudbu, byť se tedy proslavil hlavně svýma baladama. No a teď si udělal takovou vlastně radost jen tak sám pro sebe a vypustil do světa remixové album svých slavných hitů, kterému roztančili nejlepší současní DJové a remixéři. On prostě a jednoduše jde s dobou. Vyšlo to, pozor, pouze na vinilu, který je navíc svítivě zelený. Takže pozor, až na něj lehce položíte tu jehlu z gramofonu a zhasnete si v obejváku, tak to vlastně bude takový lehký intimčo i s Eltonem po vašem boku a jeho diskokoulema. Made in England jsme si dali. A z Anglie teď zase do Ameriky, protože tady je teď na Hit Radio ten, co je aktuálně zabáslej v lochu, kde si odpikává trest za prostituci. Puff Daddy, i když těch 50 měsíců mi vzhledem k těm prasárnám, co dělal, přijde jako vlastně takovej čajíček opáté. I když chodí prý na terapii a dělá asistenta Kaplanovi dokonce. Třeba možná v mylném domnění, že se z toho trestu nakonec

0: a další Disco Trisco na Hit Radio Fats and Small a jejich Turn Around. Ladíte Retro Víkend a díky moc za vaše oblíbená videa, co jste milovali v devadesátkách a dost možná jste si je taky nahrávali na VHSky z MTVčka, co já vím. Třeba tady pro Janu je nejlepší klip od Michaela Jacksona Black or White i s tím malým Kevinem. Zuzka zase sjížděla všechny klipy od Aerosmith. Díky jejich klipům jsem přišla na chuť i jejich muzice. Za mě devadesátková klasika, píše Crazy Crying atd. Atd. Roman přidává ještě Alanis Morissette. Vždycky se mi líbil klip na Ironic v autě. Jednoduchý, originální a vlastně super i dneska. No a před chviličkou jsme se tady s Filipem přímo ve studiu bavili o jednom jeho oblíbeném devadesátkovém videoklipu, byť jsou to teda úplně jako na konci těch devadesátek. Tak Filipe, co je to pro tebe? Co máš v paměti?
1: No je to z roku 99, spíš úplně ne tak nejoblíbenější, jako že mi navazuje ty vzpomínky, jak ty si vlastně zmiňoval. Tak já, když jsem chodil na základní školu, to mi bylo teda 8, koukám, tak táta si pouštěl v obýváku vlastně kanál Viva, který byl na německém satelitu a byl to Boomfunk MC's Freestyler, jak jede ten kluk s dredama po eskalátorek dolů, tak nevím, proč mi to naskočilo jako první, jak jsem zaspomínal, takže trošku zvláštní klip vlastně, který není moc ničím zajímavý, tak mi utkvěl takhle v hlavě.
0: Možná je zajímavý tím, že tam je ten dredatej kluk, ten mladý modílek ve finském metru a možná tím to bylo sexy. Dobro, díky za příspěvek do naší diskuze. Vy klidně pište dál 777-937-777, protože my se k tomu za chviličku ještě vrátíme, páč to bylo i první téma našeho nového podcastu Vypalovačka o devadesátkových fenoménech a fenomén MTV byl rozhodně zcela zásadním v té devadesátkové dekádě. Povíme si za chvilku a zahrajeme Luci anebo třeba Ariem tady v Retro Víkendu u nás na Hit Rádiu. Dobré dopoledne.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Připrav se na Allegro Smart Weeks, festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.

Posloucháte Retro Víkend na Hit Rádiu. Loni oslavila Lucie 40. narozeniny, už tedy bez kolera. A pokud jste je třeba nestíhali na těch velkých koncertech, tak si je teď v létě můžete najít skoro vlastně v každém koutě naší republiky. Co tady tak koukám do toho seznamu? Budějce, Frýdek, Slavičíny, Hlava, Olomouc, Žďár, hele. Jo, anebo třeba Bohnice, kde zahrají teď na konci května, a to na festivale Mezi ploty. Retro Víkend na Hit Rádiu, plný devadesátkových superhitů, ať už jsou to rockové, popové, taneční, pomalé, anebo třeba sexy. I'm Too Sexy bude právě teď od skupiny Right Said Fred. A mimochodem, celý je to ironie, jo? Abyste si nemysleli, až to budete třeba zpívat, tak ta píseň je o lidech, co se berou až příliš moc vážně, vlastně o takových těch všech narcisech z posiloven. Hotovo, amen. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Ladíte Hit Radio Retro Weekend, R.E.M. Losing My Religion. Čím se tedy teď vracíme zpátky k naší vypalovačce, novému podcastu Hit Radio 90. A hnedka k tomu prvnímu dílu, které bylo na téma fenomén MTV. Protože když jsme tak s kolegy s Markétou a s Ivošem rozebírali všechny ty možné i nemožné klipy právě z MTVčka, tak i na tenhle divno videoklip od R.E.M. tam nakonec došlo.
1: Losing My Religion od R.E.M., pamatujete si to?
2: Ale já musím říct, že třeba já jsem tu písničku neměla ráda díky tomu klipu.
1: Fakt, jo.
2: Pamatujete si na tu scénu, jak tam sedí takový jako vyhublej pán v nějakým, jakoby v nějakým tom rouchu a někdo se mu jako dloube pod žebrama
1: prstem. To je přesně ono, no.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: No a já jsem se vás rovnou k tomu všemu, k tématu zeptal, jaký jste vy měli oblíbený klip právě v 90. dekádě. Napsala mi tady třeba Pavlína Solomouce, že milovala Backstreet Boys. Od první chvíle, kdy jsem ji uviděla, jsem se zamilovala do Nicka Cartera. Pamatuješ? Ten blondáček, nejmladší, byl sladký, já naivní puberťačka, po pár letech mě to naštěstí přešlo. Miloš z Krumlova napsal, že nejlepším klipem z 90. pro něj bylo cokoliv od Guns N' Roses. Ti uměli klip jak z Partesu. Klip k písničce Is Strange s vrtulníky a skákajícími delfíny, tak ten se miloval. A pak je tady ještě tip od Lenky, Paul McCartney, Hope of Deliverance, a pak mi k tomu tady ještě dopsala pozdějic. A samozřejmě, když jste teďka zmínili ty různé vysílací stanice, tak já jsem v té době jezdila do Německa k tetě a tam mě nechávala hodinu denně koukat na MTV a tam mě teda utkvěla píseň od R. Kellyho Fly. To bude pravděpodobně I Believe, I Can Fly. Potom to byly takové, nebo takový dlouho vlasí kluci, hráli jenom na kytaru a zpívali. A nebo taková ta smutná písnička o těch ztracených dětech, jak byly na těch krabicích od mléka, což byly pravděpodobně Soul Asylum a jejich Runway Train. A máš tedy recht, Lenko, že právě tady ten klip si taky do dneška pamatuju. A když si to takhle přebírám, na co jsem pařila tenkrát, tak už jsem stará. Napsala na závěr Lenka, což si teda myslím, Lenko, že není vůbec absolutně zase žádná tragédie, že to zas tak žhavý nebude. Úplně v pohodě, hele. Tak moc díky za celý váš vhled do vašich 90-kových klipových preferencí. A kdybyste si chtěli náhodou dát celý díl podcastu Vypalovačka na téma fenomén MTV, tak na všech podcastových kanálech a taky přímo na webu hitradio90.cz. Už zítra vám tam přidáme z Brusu nový díl, o který jste si dokonce napsali sami. A ten vám představím už za chvilku společně s Headwayem a jeho megahitem What is Love. Takže laďte dál 90-kový retro víkend, laďte dál Hit Radio, mějte hezké dopoledne.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

Devadesátková klasika Headway, What is Love, vlastně takový ten typický představitel hudebního stylu Eurodance, který měl svůj peak, tedy vrchol v první polovině devadesátek. A vydrželo to vlastně pár let po celý 90. léta. Právě fenomén Eurodance, tak ten jsme si vzali na paškál v novém díle podcastu Vypalovačka, který bude venku už zítra večer. A to na všech podcastových platformách, tam, kde normálně běžně posloucháte své oblíbené podcasty. Já se k tomu ještě dostanu k té vypalovačce, myslím, a k fenoménu Eurodance v té další hodině. Ale kdybyste se chtěli navnadit, jo, už teď takhle, třeba v sobotu, dopoledne, tak si dneska večer od 9 dejte 3 hodiny plné nejlepšího Eurodance. A to v rámci našeho retro víkendu tady na Hit Radio. A co tak koukám už teď do toho večerního playlistu, tak budou třeba Labuš. No, nebo Culture Beat. Tyjo, Magic Affair. To jede, BPMko prostě frčí. Two Brothers on the Fourth Floor. Mimochodem, ten jejich název, ten mě vždycky strašně vytáčel. A tedy velký štěstí, že ti bráchové nebydleli třeba ve 125. štoku. No nic, Best of Eurodance, právě dneska večer mezi 9:30 toto jistí. Tak doufám, že budete poslouchat a že budete tančit. No a teď už ten, co byl před pár týdny v Praze a bude opět zase přesně za rok. Tohle je na Hit Radio v rámci retro víkendu Eros Ramazzotti. A teď navíc dokonce i s rokovou babičkou, Ty Turner.

0: Velmi hvězdné spojení z devadesátek, Eros a Tina a Kozedela Vita. Ladíte Hit Radio, ladíte Retro Weekend, my pokračujeme v nejlepších devadesátkách po zprávách s Filipem. Už za chvilku, tak si na to rozhodně počkejte. Bude 10. hodina.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je minuta po desáté a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. S nesouhlasným postojem vlády se zřejmě setká návrh pirátských poslanců, kteří chtějí zavést další sníženou sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 6% na některé potraviny a hygienické prostředky, jako jsou vložky, tampony a pleny. Stojí to v návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády zveřejněném na vládním webu. Návrh stanoviska ale poukazuje především na to, že návrh pirátů bude mít významné negativní dopady na rozpočet, ale neobsahuje už návrh, jak tento propad vyrovnat. Válka s Iránem poznamená letošní dovolenkovou sezonu v podobě dražších letenek i benzínu. Nejvíc Čechů tradičně tráví dovolené v Itálii a Chorvatsku. S cestovními kancelářemi hojně vyrážejí do Řecka nebo Španělska. Zejména v Chorvatsku ceny vyskočily nahoru. Mírně se proměnil výběr dálkových destinací, neboť lety do vybraných asijských zemí zdražily i dvojnásobně. A pojďme také na sport. Fotbalisté Slávie mohou již dnes obhájit ligový titul. V druhém z 5 kol nadstavby přivítají v derby Spartu a v případě výhry by ji v čele tabulky odskočili na nedostižných 11 bodů. Zápas začne v Edenu v 19 hodin. Slávia může ovládnout samostatnou ligu po 9. a po 5. pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Od 16 hodin se ve skupině o titul také hrají utkání Plzeň s Libercem. Ve skupině o záchranu se budou hrát od 14 hodin zápasy Mladá Boleslav Zlín, Teplice Ostrava a Dukla Praha přivítá Slovácko. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Že už jste na Radyni několikrát byli, dnes máte možnost poznat je malinko z jiného soudku. Hradem vás totiž provede sám bájný pán Radouš. Poví vám nejen o historii Radyně, ale také o hrůzných činech, které během svého života napáchal. Uslyšíte známé i neznámé legendy, které se pojí právě s Radyní.
9: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
7: A takovéto koupání si ještě budeme muset nějaký ten týden počkat, ale grilování, procházka bude dnes ideální, bude zvětšená oblačnost, ale bez srážek, odpolední maxima na 19 stupních Celsia.
1: Retro Weekend.
10: Retro Weekend.
0: Nejlepší devadesátky si dáváte v Retro Weekendu na všech hitrádiích po celé republice a dávat si budete až do zítřejšího večera. A Michal Klein i dneska u toho s vámi a přeju fajn dopoledne vám všem. Měl bych tady pro vás právě teď jednu Jennifer Lopez. Kdybyste mimochodem chtěli bydlet v domě, kde žila slavná J.Lo s ex-přítelem, stejně slavným hercem Benem Affleckem, tak teď dala tu haciendu v Beverly Hills znovu do prodeje a musela tedy s cenou dolů. Tak možná ještě ušetříte nakonec. Hele, 50 milionů dolarů, neber to. Možná už začněte rozbíjet prasátka. Waiting for tonight. 5 minut po 10.

0: A teď to bude gradovat a na konci to vyprskne. Nejlepší britpopová píseň ever, alespoň podle prestižního magazínu Rolling Stone. Od kapely Pulp, Come On People, jste poslouchali právě teď tady na Hit Radio, a to v rámci prodlouženého retro víkendu. Mimochodem, bylo to zároveň taky jedno z témat našeho 90-kového podcastu Vypalovačka, který jsme už stihli s Markétou a Sivošem probrat. Britské kytary s dosti egoistickou příchutí. Ale to k tomu prostě patřilo, včetně oné slavné války mezi kapelami Blair a Oasis o britpopové krále. Možná si na to ještě taky pamatujete, takzvanou bitvu o britpop. Nakonec vyhráli, no pravděpodobně to vyhráli Oasis, protože to oni jsou synonymem pro britpop. To Oasis byli tou hlavní britpopovou hvězdou. A tak jsme vlastně zkoušeli i přijít na to proč. No, proč právě Oasis?
1: Podle mě to stejně bylo tím, že to byly dva bráchové, kteří si jsou do dneška vlastně jako podobný skoro jako vejce vejce, a to bylo podle mě jako na tom jako to sexy. Navíc byli drzí, že jo, jak jsme tady mluvili o tom egoismu, tak prostě jako
2: pomáhala vlastně ta další válka mezi nima, mezi těma bratrama, že jo, to taky jako pomáhalo.
3: Tak jako Liam Gallagher vždycky na všechny působil, takže to je takovej ten starší brácha, který ti bere z kasičky prachy, aby si mohl koupit cigára, že jo.
1: Tak na tebe působil, jo?
3: No.
1: No proč ne?
0: I cigára nakonec hrála svoji velkou roli v britpopu, aby ti kluci prostě byli víc drsný. Tak si když tak poslechněte Vypalovačku, nový podcast Hitrádia 90, na Spotify, Apple Podcast, YouTubeovském kanále Hitrádia, anebo úplně jednoduše na webu hitradio90.cz, kde jsou ke slyšení už teď všechny díly nejenom o britpopu a MTV, o čem už jsem tady mluvil, ale třeba i o tom, jak jsme v 90 poslouchali muziku. Budeme moc rádi, když se stanete našimi fanoušky, to každopádně. Retro víkend pokračuje na Hit Radio, a to až do zítřejšího večera. Myslím si, že těch 90 vám stihneme zahrát ještě celý hafo, a teď třeba Enigma a jedna taková dopolední modlitbička.

0: Jeden z černobílých klipů z MTVčka od Inexes, asi ne tak zcela zásadní klip jako třeba jiné, Nirvana, Madonna, Jackson a podobně, ale jinak takový lehký devadesátkový intimčo právě teď na Hitrádiu v rámci Retro Weekendu. Chci se ještě zpátky vrátit k vašim oblíbeným devadesátkovým videoklipům, protože mi ještě dorazily nějaké vaše vzpomínky a zprávy. Tady ta první je sice bez podpisu, ale mezi nejlepší klipy pro toho dotyčného na MTV patřil November Rain od Guns N' Roses. Byl pravděpodobně asi taky nejdelší, trval asi 9 minut a potom i Jackson měl super klipy. To je bez debat. No a potom ještě jedna zpráva, která teda mě velmi, velmi zaujala. No já vám to přečtu. Ahoj, poslouchám vás v kuchyni a zapojuju se do retro vysílání. Pro mě je srdcovka videoklip od Sinéad O'Connor. V roce 89 jsem se seznámila s mým mužem, který mi přímo imponoval, ale nějak mi zapomněl říct, že je ženatý. Když jsme se scházeli, tak jsme poslouchali její tehdy největší hit U mě doma. Měla jsem velkou věž na kazety. Dneska spolu máme 35 let syna, ale jeho otec, ten se k nám bohužel nehlásí. Syn ho v podstatě nezná, ale píseň vždycky ve mně vzbudí tyhle vzpomínky. Tak mějte fajn víkend. To nám poslala Luca. Luco, díky za upřímnost. Teda, to je síla. No, radši tu písničku teďko hrát nebudu. Necháme to, když tak až neodpoledne nebo na pozdějíc. Ale díky moc krát za všechny vaše názory, protože samozřejmě si jich velmi ceníme. Když tak pište klidně dál 777-937-777 a vrátíme se k tomu během ještě zbytku dopoledne a potom během odpoledne. No a George Michaela, co tak koukám dál do našeho retro playlistu, anebo třeba i DJ Boba, vám můžu slíbit. Už za chvilku, počkejte si.
1: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
2: Fizomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Na výlet?
7: Ano.
6: Jak?
7: Autem.
6: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
7: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
6: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
7: Olympia Plzeň. CZ.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak ho nem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Tuto topí tady taky, já chci klima, ty chceš taky.
5: Tuto topí?
2: Kde?
5: Žádný

0: Jazzet.
1: Housebrand caffè, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrand Káva.cz.

Ladíte Retro Víkend, ladíte Hit Radio a tohle byl dost možná ten úplně nejúspěšnější zástupce hudebního stylu Eurodance, DJ Bobo a jeho There is a Party. On byl vlastně takovou, dalo by se říci, možná výjimkou v eurodancovém světě. Neměl totiž za sebou žádnýho tyranskýho manažera, sám si skládal, sám si zpíval, což tedy nebylo úplně zcela běžné v tom eurodancovém světě. Jeho manželka mu dokonce tančila v doprovodné skupině, možná ještě stále tančí, nevím. A hlavně tedy dokázal přežít, vydržet a udržet si určitou laťku a na podzim dokonce dorazí k nám do Česka, do Ostravy, to jen tak na okraji. Taky na DJ Boba došlo v našem nejnovějším díle podcastu Vypalovačka, který vypustíme do podcastového světa zítra večer a poslechnout si ho můžete třeba na webu hitradio90.cz, kde fenomén Eurodance rozebereme až úplně totálně do mrtě. Až do těch svítivých knoflíčků od kalhot kolegyně Markéty. No, sami si to poslechněte. Dneska už jsme si tady v Retro Víkendu hráli několik devadesátkových megahitů z filmů. No a teď je tady další v pořadí, který bez pochyby poznáte. Z Města andělů tohle jsou Goo Goo Dolls a jejich Iris. A my jsme Hit Radio.

0: Jsem docela zvědavej na ten koncert Anika s Českým národním symfoniákem za necelý rok až tedy, pozor, v O2 Univerzu v Praze. Protože třeba takový nebe s houslema, violou, flétnou, co já vím, třeba s lesním rohem nebo tympány, to by mohl být celkem i zážitek. Rockset nebo Backstreet Boys, to bude zážitek za pár okamžiků v našem retro víkendu, který pokračuje až do nedělního večera. Tady na Hit Rádiu, počkejte si.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: nich vědělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Ladíte Retro Víkend na Hit Rádiu a až v létě pošlete svý děti nebo možná vnoučata do kina na novou tlapkovou patrolu, tak možná se vrátí nakonec domů a budu vám říkat něco v tom smyslu, že tam zpívali Backstreet Boys. A všecko bude v tom případě v pořádku, nebojte, protože pánové tam mají dodat skutečně společný song právě pro Sky, Marshalla a já nevím, všechny ty potvory, co tam vystupují v tom kresleném filmu nebo seriálu, netuším, nevím. No, další devadesátky vám už bude pouštět do uší Markéta, za chvilku v 11, já se dneska rozloučím a to s jednou devadesátkovou klasikou. Vlastně přelom 80. 90. Takže Phil Collins, Another Day in Paradise, Michal vám přeje krásnou sobotu.

0: Retro víkend na Hit Rádiu pokračuje samozřejmě i po 11. hodině. Tohle je Phil Collins, za chvíli zprávy.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
4: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
5: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
6: Drž mi kabelku.
5: OK, to jsem nečekala.
4: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a s ní další zprávy, vítejte u nich. Pro použité pneumatiky musí od roku 2021 zajistit jejich zpětný odběr výrobci, většinou prostřednictvím pneuservisu a autoservisu. Zdarma je vybírají i některé sběrné dvory. Například Sokolov zrušil poplatek před 2 lety a podle radnice díky tomu ve městě a okolí černých skládek ubylo. V Česku ale stále končí 20% pneumatik v přírodě. Letecký provoz v Praze narušil dron v bezletové zóně letiště Václava Havla. Kvůli incidentu bylo jedno letadlo odkloněno do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie na místě stroj zajistila a zadržela muže narozeného v roce 1988, kterého podezřívá z obecného ohrožení z nedbalosti. Za nelegální létání v blízkosti runway hrozí v Česku vysoké pokuty i několikaleté vězení. A pojďme také na sport. V druhém vystoupení na švédských hrách se čeští hokejoví reprezentanti střetnou s Finy. Svěřenci trenéra Radima Rulíka mohou v Ängelholmu navázat na výhru ze souboje se Švédy. V brance by měl nastoupit Josef Kořenář, na lavičce bude Petr Kváča. Přímý přenos utkání sledujte na ČT Sport a ČT Sport Plus od 12 hodin. Duel Švédsko-Švýcarsko nabídne ČT Sport Plus od 16 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Manětín na severním Plzeňsku si dnes a zítra připomene 81 let od konce druhé světové války. Dvoudenní program nabídne pohled do vojenského tábora, který bude přímo v místním zámeckém parku. Přístupný pak bude i zámek, kam můžeme zajít na speciální divadelní prohlídku. Z Plzeňska Bára Purkartová.
3: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
1: Dnešek bude ideální na nějaké možná to grilování, ale spíš procházku. Během dne očekáváme přechodně s většinou oblačnost, ale bez srážek. Na odpolední maxima se zastaví na 19 stupních Celsia.

0: 10 minut po 11. Posloucháte Hit Radio a Retro Weekend. 24/7 byli vlastně jedněmi z prvních, kteří do taneční hudby masivně prosadili takový ten formát rapper plus zpěvačka. Tenhle ten recept pak převzali desítky dalších skupin a ten začátek byl vlastně úplně klasický. Producent, co měl jakž takž nějaký peníze na účtě, je narval do projektu, udělal casting a potom ty dva vozili jak opičáky po poutích. Ale fungovalo to skvěle a funguje to vlastně ještě dneska, i když nejspíš úplně v jiným složení, protože i raperům kolem 50 už hold občas dojde dech. Za Zalánska právě teď taky do Rakouska, kde se zrodil Falco. Posloucháte Retro Weekend na Hit Rádiu. Hezké sobotní dopoledne.
1: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich? Zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen. Hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du?

0: Posloucháte Retro Weekend na Hit Rádiu. Právě teď jsou Guns N' Roses uprostřed světového turné, což se teda v jejich věku a taky po tom, co všechno nechali projít tělem, zaslouží velké uznání. Atmosféra v kapele vypadá, že je docela stabilní a jejich show trvají standardně přes 3 hodiny. Takže pánové to mají samozřejmě vyběhaný předem a ten puls na hodinkách jim občas bouchá, jak beaty na technoparty. Ale žijou a hrajou. Posloucháte Hit Radio, Retro Weekend, pořád se řeší, kdy se dají dohromady zase Spice Girls. Letošní rok už je skoro polovině a pořád nic, tak uvidíme, kam se to posune dál. Wannabe za chvíli na Hit Radio. Hezký den.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: No proto.
3: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Nové vydání magazínu Reportér.
8: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
7: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
8: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
7: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
8: A spousta dalšího čtení.
9: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
10: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
11: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, Plznina Domaždické 181. Pro vás pěstujeme sazenice zeleniny, bylinek, květin a keřů. Díky tomu máme nízké ceny a sortiment, který jinde nenajdete. Jsme odborníci, u nás vám poradíme, těšíme se na vás.
12: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ozzy Osbourne na Hitrádiu v rámci Retro Víkendu. My na dabovém Hitrádiu 90 děláme různé věci. Třeba každý týden vypouštíme do světa úplně nový podcast o fenoménech 90. let. Nazvali jsme ho Vypalovačka. Venku už jsou 4 díly a začalo to tím, co ne tak dávno úplně skončilo. První díl jsme totiž věnovali fenoménu MTV, legendární hudební televize, která vyplňovala náš volný čas. V té době jsme se nedívali na telefony, ale na televizi a lovili jsme klipy. Madonna byla rozhodně nedílnou součástí MTV. Pár těch jejich klipů bylo úplně zakázáno a nebo se mohly vysílat až po 22. hodině. A Vypalovačku nejenom o fenoménech MTV a tak dále najdete na obvyklých podcastových platformách a taky na webu hitradio90.cz. Tam můžete napsat, jak vás baví. 777 937 777.

jsou levý. Setřevý táta to neví. To kásy na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Jestli má ministerstvo kultury nejvíc funky razítka v celé Evropské unii a jestli má učňovský obor klempíř ještě pořád hodně uchazečů, to nevíme, ale tohle byl rozhodně hit jako blázen. Posloucháte Retro Víkend a Hit Rádiu a napsal Tonda, podcast Vypalovačka poslouchám pravidelně a úvodní díl o MTV mě bavil tak, že jsem si musel pár klipů hned na YouTube připomenout, je to výtečné. Tondo, díky. Retro Víkend pokračuje. Jestli pak víte, co dneska dělá MC Hammer? Já jo, a za chvíli řeknu víc. Sobota s Hit Rádiem, Retro Víkend v plném proudu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Hit Radio.

Hit Rádiu FM Plus. Can't touch this.

Posloucháte Retro Víkend na Hit Rádiu. MC Hammer, bez něj by 90ky samozřejmě nebyly kompletní a mě vždycky tady u těch lidí zajímá, co dělají dneska. Tak já jsem hledala za vás, projela jsem mu trošku sítě a malinko jsem se ho prolustrovala. MC Hammer se neuvěřitelně šikovně transformoval v technického investora a konzultanta. Už roky se pohybuje v Silicon Valley a je považován za jednoho z prvních celebritních investorů do technologií. Byl třeba u zrodu Twitteru, nebo se často objevuje na technologických konferencích jako řečník a zabývá se širokou analýzou různých dat. No vidíte, takže by klidně mohl udělat dokonalou rozborku kariéry dalšího borce, který sleduje kariérní grafy dodnes a zároveň drží absolutní rekord v počtu alt na prvním místě a tím překonal i samotné Beatles. Víte, o kom mluvím. Naposledy s aktuálním albem Britpop. Hezký dopoledne.

0: Takhle zní sobotní dopoledne na Hitrádiu, protože je retro víkend. Robí Williams těsně před 12.
1: Májové dny v online shop CZ.
2: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu je pravé poledne a s ním i další zprávy, vítejte u nich. Správa železnic dnes zveřejnila aktualizovaný harmonogram výstavby prvních úseků vysokorychlostních tratí. Stavební práce na klíčovém spojení mezi Prahou a Brnem by měly díky zrychlenému stavebnímu řízení začít dříve, než se původně plánovalo. Moderní terminály mají podle architektů fungovat jako multifunkční centra, která oživí přilehlé regiony a radikálně zkrátí dojezdové časy do center velkých měst. Kolumbijská zpěvačka Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa, které se v létě uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku i za účasti české reprezentace. Krátké video ze slavného stadionu Maracana popová hvězda představila na svém instagramovém účtu. Celá píseň s názvem Die Die bude zveřejněna ve čtvrtek 14. května. A teď už pojďme na sport. Vedení Realu Madrid nekompromisně potrestalo své hvězdné záložníky Federica Valverdeho a Aureliana Chuameniho. Za vzájemný konflikt v šatně dostali oba hráči pokutu ve výši 500 000 korun. Klub chce tímto razantním krokem zajistit disciplínu v týmu před blížícím se vrcholem sezony. Navzdory incidentu a finančnímu postihu zůstávají oba hráči i nadále klíčovými postavami sestavy trenéra Ancelottiho. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Kašperk dnes provoní středověké dobroty. Nádvoří se promění ve velkou kuchyni, kde budete moci ochutnat něco z doby našich předků. Vše nachystáno podle původních receptur. Kohout na víně a šalvěji, dušený králík nebo placky, kaše a koláče. Ochutnat vše můžete až do 16 hodin.
12: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
10: Dnes během dne očekáváme přechodně zvětšenou oblačnost, ale bez srážek a odpolední teploty dle území se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni Celsia.
1: Retro víkend.
13: Retro.
0: Sobotní poledne na Hitrádích pokračuje v devadesátkovém rytmu. Já nemůžu spustit oči z toho, co se na vás všechno valí. Alanis Morissette, Elton John, KLF. Markéta Rachmanová s vámi. Hezké odpoledne. No a Enrique Iglesias, ten se teďka možná sbírá z narozeninové kocovinky. Včera mu bylo 51, však on jeho ty čtyři děti nedovolí se dlouho povalovat.
14: Escucha el ritmo.

0: Posloucháte Hit Radio, posloucháte Retro Weekend. V našem podcastu Vypalovačka, který je právě o fenoménech 90. let. A najdete ho na všech podcastových platformách, taky na webu Hit Radio 90. A chystáme ho pro vás právě my s klukama z Hit Radio 90. Určitě v jednom z příštích dílů přijde řeč na fenomén Elton John. Ale z těch dílů, které už jsou venku, vybírám teď ten, kde se věnujeme tomu, jak jsme poslouchali hudbu, jak jsme se k ní vlastně v 90. letech dostávali. Někdo nahrával z rádia, někdo vypaloval a někdo jezdil pro bardzo ladné kazety do polské tržnice.
1: Pamatujete na ty tržnice, jak se tam prodávaly takový ty pochybný verze s těma divnýma obalama?
0: Hele, já jsem z Krkonoš, takže jako my jsme přes Harachov jezdili do Jelení góry.
1: Aha, přímo ke zdroji.
0: Jednou za měsíc a samozřejmě, že vždycky, když jsme tam jeli, tak mi spolužáci, spolužačky napsali jako seznamy, co všechno chtějí. Fakt si pamatuju konkrétní zprávu od jednoho kluka, na kterého já jsem chtěla udělat dojem a on miloval Roxette. A tenkrát měli album Tourism.
1: To měli v 90. tak no.
0: Takže si pamatuju, jak on prostě chtěl tohletu kazetu, abych mu přivezla a já jsem, že samozřejmě není problém, jako okamžitě. A já mu to přivezla. No mé to bylo zalepený, bylo tam fakt jako, že Roxette Tourism album, vypadalo to jako, já jsem věděla, že to není originálka, jako z originál music shopu, ale když se to rozdělalo, tak tam bylo úplně něco jiného. Tuším, že tam byly nějaký 24/7 nebo něco.
1: To nechceš.
0: Jo, takže on pak přišel a říkal, je, děkuju, ale já jsem prostě chtěl Roxette.
2: No, takový věci se děly. Jak jste scháněli hudbu vy? 777-937-777. Napište sem do Hit Rádia a hezký retro víkend.

0: rádio, posloucháte Retro Weekend a i tohle je slušný retro, rok 1994, Jamajčani, Inner Circle, nikdy jsem úplně nechápala, jak moc kdo musel tahat za nitky hudebního biznesu, že až z takový dálky se někdo dostal do českého rádia. Vy píšete na 777-937-777. Market, poslouchám Hit Radio 90, podcast Vypalovačka je mou pondělní rutinou na cestě do práce. Já jsem si nahrával hudbu z rádia, ale jakmile začal moderátor v rádiu mluvit, šíleně jsem se vztekal. Dneska se na ty řeči naopak těším, píše David. Ahoj rádio, u nás klasika. Seděla jsem u rádia a čekala, kdy budou hrát můj song. Nahrávala na kazetu. Nejhorší bylo, když mi do toho začal kecat mladší brácha. To pak byla bitka. Pěkný den, Jana. Babičku jsem mýval v západním Německu. Vozil jsem si hlavně originálky Queen, trička VHSky, měl jsem polepený celý pokojíček, plakáty zbrava a popcornu. Bylo to super. Petr. A to se ještě Petře neviděl můj pokojíček. I vypínače byly obalený cigaret. Retro víkend za chvíli zpátky.
1: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Retro Víkend na Hit Rádiu. A když budete poslouchat Hit Rádio 90, které naladíte několika způsoby, tak můžete už v pondělí 11. vyhrát. Takže aplikace Rádia.cz nebo Hit Rádio 90.cz a nebo jako dabové rádio klidně na cesty v autě. No a teďka k té soutěži. Od pondělí do pátku budeme na Hit Rádio 90 totiž rozdávat vstupenky na pražský koncert Duran Duran. Přijedou po 14 letech do Prahy, konkrétně 24. června a bude to show. Tohle to bude navíc jeden z výherních hitů, takže jakmile uslyšíte právě Ordinary World na Hit Rádio 90, zavolejte si o lístky. Posloucháte Retro Víkend. Markéta Rachmanová přeje hezkou sobotu s Hit Rádiem.

0: Tattoo Unlimited na Hit Rádiu. Zrození téhle legendy je vlastně celý docela náhoda, protože dva producenti tenkrát nejdřív chtěli dělat jenom taneční hudbu bez zpěvu, ale protože to bylo takový chudoučký, jako když do bramboračky nedáte majoránku, tak vyhlásili konkurs a vyhrál to kuchař Ray a policistka Anita. A dohromady jako Tattoo Unlimited jim to vydrželo hodně dlouho. Dál ladíte retro víkend na Hit Rádiích, s vámi Markéta Rachmanová, za chvíli se k nám přidá taky Britney Spears.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny a chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
3: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.

0: tenkrát ještě Britney Spears splnila spíš přední strany bravička než Instagram. Ladíte Retro Weekend. Hezký odpoledne. Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně v Karlových Varech mezi Tašovicemi a Jenišovem máme hlášenou nehodu. Na Tepelsku se nám taky bouralo ve směru od Teplí na příjezdu do Prachometu máme hlášenou nehodu nákladňáku s osobním autem. Vaše další info, tak to nám posílejte na WhatsApp 720 870 237.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Na výlet?
6: Ano.
5: Jak?
6: Autem.
5: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
6: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
5: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
6: Olympia Plzeň.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
9: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. V příštím týdnu se v Česku výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by déšť měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho. Legendární pochod Praha-Prčice se blíží. Už 59. ročník se koná 16. května. K němu nám více řekne za pořadatele Dana Horáková.
10: Elektronické registrace na pochod Praha-Prčice jako v posledních letech jsou jenom elektronické. Na místech startu to není možné a budou ukončeny 14. května před půlnocí 23.59. Do té doby je možno se registrovat.
9: Na výběr je letos celkem 21 tras. V Maďarsku dnes dopoledne začalo ustavující zasedání nového parlamentu, který vzešel z dubnových voleb. Očekává se, že dnes noví zákonodárci zvolí premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Pétera Maďara. Viktor Orbán končí v čele vlády po 16 letech. No a český tenista Tomáš Macháč kvůli nemoci odstoupil před zápasem druhého kola s Rusem Danílem Medvěděvem z Masters v Římě. Římský šampion z roku 2023 Medvěděv tak postoupil do třetího kola bez boje. Z Čechů ve dvouře zůstali ještě Jiří Lehečka a Jakub Menčík.
1: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Dneska na západě Čech převážně oblačno, pršet by ale nemělo, zítra si to ale vynahradíme. Teploty až okolo 22 stupňů Celsia a po celou neděli na západě Čech sluníčko.
7: Další fantastický retro víkend.

0: 30 vteřin. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Retro Weekend.
1: Retro Když polovina prodlouženého víkendu je za náma, tak retro víkend rozhodně ještě nekončí. Ty nejlepší hity z 90. let. I v sobotu odpoledne s váma Kuba Rada a taky Hit Radio FM+, teď taky One More Time.

dobře jsou jako cibule, pamatujete? Pravda je, že Shrek teda do 90. aspoň v mých očích úplně nepasuje, ale vzpomenete si ještě na nějakou další pohádku tehdejší doby? Tady je Retro Víkend, Hit Rádio FM+. Mimochodem teda Smolíkovic, nebo u mě třeba 101 Dalmatinu a videopůjčovna za rohem bytovky, kde teda pochopitelně jako nesměl chybět závěs z korálků a za ním. Retro Víkend s Hit Rádiem 90. vyladíte Hit Rádio FM+. Díky moc za to, jestli dáte dohromady ještě nějakou tu pohádku z 90. let, na kterou jste koukali, tak pište WhatsApp 720 870 237 a tady je Seal Crazy.

0: Meets Broadway. Jestli něco skutečně na retro víkendech miluju, tak je to fakt, že vždycky vytáhneme něco, co jsem dlouho neslyšel, co jsem vlastně asi i zapomněl, že existuje. A tohle je přesně ono. Rok 99 a Pet Shop Boys, New York City Boy. Tady je Hit Radio FM+. Zdravíme vás všechny. Já jsem tady zavzpomínal na pohádky v 90. Píšete na WhatsApp 720 870 237. Petr píše, oblíbená pohádka hned z počátku po revoluci, Kačeří příběhy. Petře, moc krát díky. Zároveň jsme tady ale se Standou taky přišli na pohádku, kterou já osobně vlastně vůbec neznám a neznal jsem doteď. Gumítci. Možná, že vy si tohle budete pamatovat.
1: Prázdný a

0: To je masakr. Karel Černoch, rok 1993 a i tohle patří rozhodně k retro víkendu. Za chviličku dáme taky něco z našich českých luhů a hájů a do té doby v rámci retro víkendu. Ariem, hezký odpoledne všem.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění. Under Armour
3: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: www.express.cz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

takhle zněl rok 1994. Ladíte Retro Weekend na Hit Radio FM+. Musím říct, že jsem asi teda vyvolal takovou zvláštní vlnu, protože těch zpráv, které reagovaly na to, že neznám a nepamatuju gumítky, je úplně jako neuvěřitelný množství. Jedna za všechny píše Jarda, kdyby si řekl, že neznáš letohrádky, kde byl medvěd Balů, tak se nedivím, ale tohle... tak já se budu nějaký hold to kolo dvě stydět, nevadí, a hned doma večer si prostě ty gumítky jako pustím, abych věděl, o čem je teda jako řeč, protože tohle mě opravdu minulo. Já vás teď vezmu do roku 1986, což nejsou úplně 90. léta, ale hned vám to vysvětlím, protože v roce 1986 vůbec poprvé koncertovala kapela Lucie. Tenkrát z ní odešel Michal Penk, přišel David Koller a s ním taky vůbec první koncert, na který tenkrát přišlo celých 7 lidí. Nedělám si srandu. Dneska věc, která je vlastně nepředstavitelná. Navíc Lucie, těžce spojená se Západem Čech a Lochotickým amfiteátrem. Na koncertu tisíciletí byli moji rodiče, pak myslím rok 2014, jestli si to dobře pamatuju, tak tam už jsem byl dokonce i já. Možná, že jste tam byli taky. Dejte vědět vaší vzpomínku 720 870 237 a tady je Lucie Svítání.

0: v rámci retro víkendu zaznít a kor tady u nás v Česku, v tehdejším Československu. Možná už víte, na co teď mířím a o čem bude řeč. Rok 1988 a tehdejší Československo, který úplně totálně pobláznili právě depešáci, který vlastně možná i náhodou přijeli do Prahy a skutečně tady v roce 88 koncertovali. Nikdo tomu vlastně moc nevěřil, že k tomu skutečně dojde. Lístky tenkrát stály zhruba 150 korun československých a teda vůbec nebylo snadné je sehnat. Paradoxně, organizátoři se ale báli, že ten koncert se vlastně vůbec jako nevyprodá, takže je ve velkém rozdávali různě po firmách a fabrikách a bylo to takový jako trošičku na vážkách, co z toho ve finále bude. Spousta rodičů tenkrát taky odrazovalo svý děti 15-letý puberťáky, aby na ten koncert šli, protože tam budou feťáci, STBáci a doví co všechno. Nakonec tenhle ten koncert depešáků v Praze proběh vlastně úplně na pohodu. My se teď vrátíme za dalším interpretem, který teď sice válcuje kina, ale v 90. letech měl v Praze dokonce svoji sochu. Pravda je, že jenom pár dní a to během jeho pražského koncertu. Michael Jackson v rámci retro víkendu Hit Radio FM Plus. Už za malý okamžik buďte dál s náma.
1: Retro víkend.
2: Na Hit Radio FM Plus.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio FM+.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Legenda legend, Bonnie Tyler v rámci Retro Weekendu. Posloucháte Hit Radio FM Plus a děláte dobře. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V Plzni máme hlášen dvě nehody. Jedna je na Borský, a to respektive tedy na Borech, a to v Sukově ulici. Tam je to nehoda 3 osobáků. Na Lochotíně máme hlášenou pak nehodu v ulici na Sudech. Tady se došetřuje nehoda 2 osobních aut. Přidám k tomu ještě taky komplikace z Tepelska. Na příjezdu do Prachometu ve směru od Teplí se taky došetřuje nehoda nákladňáku s osobním autem. No a Mariánské Lázně, ty hlásí hustší provoz, taky omezení kvůli zahájení lázeňské sezóny. I s tím počítejte. Další info posílejte na WhatsApp 720 870 237.
1: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
2: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
5: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zatímco konec týdne se nese ve znamení výrazného oteplení, pro příští týden meteorologové nemají dobrou zprávu, že nese k nám totiž výrazná studená fronta. Pocitově nás vrátí o několik měsíců zpátky. Ráno bude místy opět mrznout a padat bude dokonce i sníh. Jablonec nad Nisou slaví 160 let od povýšení na město. K výročí chystá řadu akcí a lidem nabídne také 160 jabloní starých českých odrůd za symbolických 160 korun. O stromy se už zájemci mohou hlásit, jak říká mluvčí radnice Jana Fričová.
6: V přihlášce je nutné uvést jméno, kontakt, adresu a číslo parcely, kde bude strom vysazený. Zájemci se mohou hlásit e-mailem nebo osobně v kontaktním středisku magistrátu v přízemí radnice.
5: Příjem žádostí probíhá do konce června, případně do vyčerpání zásob. Slovenský premiér Robert Fico se dnes v Moskvě sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do ruského hlavního města přijel na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Dopolední přehlídky se ale Fico neúčastnil. No a úřadující olympijský šampion Martin Fuchsa vyhrál úvodní závod světového poháru v rychlostní kanoistice v Segedu. Na kilometru ve finiši těsně porazil Zachara Petrova z Ruska. 33-letý Fuchsa byl v Maďarsku suverénní.
7: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Jestli vás to dnešní počasí úplně netěší, tak se těšte na zítřek. Mělo by být totiž vymeteno, bude svítit sluníčko a maxima okolo 22 stupňů Celsia.
1: Retro víkend.
8: Retro víkend.
0: Máme chvilku po 14. hodině, s vámi je Hit Radio FM Plus, taky Kuba. No a pokračujeme v retro víkendu, teď trošičku sporná formace Erasure, v Americe třeba nikdy ne v top 10 pro časy. Užívejte odpoledne.

Rox a Bitch, tady je Hitradio FM Plus a taky Retro Weekend s novým Hitradiem 90, který naladíte v dabu a tyhle ty pecky vám tam hrajeme 24 hodin denně, zároveň ale taky vzpomínáme na to, jaký to v 90 bylo. A když teda slyším tenhle ten single s tímhletím názvem, tak si okamžitě vybavím silnici z Kinčperka na Tohří směrem na Sokolov, nebo taky z Mariánek směrem na Cheb, kde po cestě k babičce člověk míjel domečky, na kterých byly červené lampičky. A mně to tenkrát vlastně vůbec nedávalo smysl. Jak může mít někdo tak hrozný vkus a mít na baráku červené lampičky? Krýma svítil i přes den, elektrika drahá, vůbec mi to nedávalo smysl. Zaplať pánbůh jsem tenkrát vůbec netušil, co se v těch domech děje. No, tohle všechno zmizelo v 90. letech, tedy po 90. I když... možná, že ne všechny, třeba víte, kde ještě červené lampičky jsou. 720, 870, 237, napište, já posílám další hity, tohle jsou OMD, mimochodem letos v létě je čekáme v Praze. Hezký odpoledne.

0: Důkaz toho, že 90 se prostě nikdy neoposlouchají a není to rozhodně i jenom Eurodance, co nás tenkrát bavilo. Naopak, Oasis, tady je Retro Weekend, Hit Rádia FM+. A píše Zdeněk, moc krát díky za všechny ty pecky, co tam sázíte. Když si vzpomněl na červené lampičky, tak rozhodně nemůžu opomenout Železnou Rudu, která v 90. letech byla spíš městem hříchu, nežli městem sportu. Ještě dlouho, dlouho po 90. to tam takhle vypadalo. Já jsem tam jako byl asi 10 let zpátky a přesně vím, o čem Zdeněk mluví, protože mě úplně jako fascinovalo, že na tom náměstí byl ten kostel, nebo když projíždíte tou Rudou, tak je tam ten kostel. A za tím kostelem normálně prostě holky s neonama tancovaly. To byl opravdu bizár. Tohle už zaplať pán Bůh z Železné Rudy teda zmizelo a myslím si, že tohle je přesně pozůstatek 90., který nikomu nechybí.
1: Přesvědčte se o kvalitě u tradiční české firmy Postele Losiná. Vystaveno máme až 180 postelí.
2: Postele Losiná, tam den začíná. Postele Losiná, tam i usíná.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
10: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio FM+.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

zní George Michael, tak ženský se můžou zbláznit. Je s váma Retro Weekend a taky Hit Radio FM+. 90. léta, tak ty sem k nám přinesli svobodu, neřest, ale zároveň teda odbourali taky jeden nešvar, který tady u nás před rokem 89 byl, a to tedy, co se muziky týče, přespívávat všechny ty zahraniční hity. Já vím, že prostě to tady nebylo, že se to sem jako nedostávalo, ale když si to dneska člověk poslechne a srovná to s těmi originály, tak teda jako dost často to hodně bolelo. Zaplať pán Bůh, tohle v 90. letech tak nějak pominulo. I když jedna výjimka by tady přece jenom byla, a to je právě Toni Braxton, Unbreak My Heart. To v roce 99 ještě měla potřebu přespívat Iva Hajnová. Originál za mě je ale vždycky jenom jeden, tak si ho pojďme dát. Hezký odpoledne.

Baví tě tyhle hity? Baví tě devadesátky? Vyzkoušej nové dabové hit rádio devadesátka. Devadesátky non-stop. We're going to dance.

0: První signální a kapela Činasky, ladíte Retro Weekend Hit Radio FM+. Zdravíme na celý západ Čech, své vzpomínky z 90. let, tak ty dál můžete posílat na náš WhatsApp 720 870 237. Do celý, do zpráv, třeba ještě Savage Garden.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.

0: Jsme největší speciálka v České republice. Máme přes 30 let zkušeností a proto víme, co je pro vás důležité.
1: Postele Losina, tam den začíná, Postele Losina, tam i usíná.
0: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: víkend Vitrády FM+, 15. hodina na spadnutí, dáme zprávy, mrknem taky na silnice. Komplikace na těch západočeských dál trvají, tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech, na Borech v Plzni, Suková, tady se došetřuje nehoda 3 osobních aut, ulice na Sudech v Plzni, tady se došetřuje nehoda 2 osobních aut. Bacha taky na Chebsku, pokud pojedete z Chebu na Františkovy Lázně, tady máme hlášenou taky nehodu. Vaše další info, to nám posílejte na WhatsApp 720 870 237.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
4: Ty si děláš srandu. Tohle si na sebe nevezmeš.
5: Drž mi kabelku.
4: OK, to jsem nečekala.
3: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
9: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Příští týden se v Česku výrazně ochladí, v pondělí bude na většině území pršet. V úterý na horách napadne poprašek sněhu, ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Ochlazení přijde společně s příchodem takzvaných ledových mužů. Déšť ale pomůže půdě a vegetaci, které trápí sucho. Karlova Studánka v Moravskoslezském kraji zahajuje novou lázeňskou sezónu, a to už tuto neděli od 10 hodin. Celý den bude ve znamení zábavného programu. K němu nám více řekne mluvčí těchto lázní Lucie Špačková.
10: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, a zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské Charity. Lázně zároveň připomenou své 4 přírodní léčivé zdroje, a to vodu, vzduch, rašelinu a plyn.
9: Součástí dne bude i jarmark, kde se budou mimo jiné prodávat i valašské frgály. V Česku přibývá psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování mezi nové trendy patří například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonoterapie. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 do několika tisíc. V Česku už je několik tisíc psích salonů a neustále přibývají další. No a kanadská trenérka Karla McLeodová po 4 letech končí na střídačce české hokejové reprezentace žen. 43-letá bývalá vynikající obránkyně dovedla národní tým ke 2 bronzovým medailím na mistrovství světa. Teď jí vypršela smlouva a novou uzavírat nebude.
11: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Teď aktuálně mezi mraky sluníčko, teploty se blíží 17 stupňům Celsia, zítra až 22 a vymetená obloha.
7: Retro víkend.
12: Retro víkend.
8: Retro víkend.
0: Parádní sobotní odpoledne všem na západ Čech, díky, že ladíte Hit Radio FM+ a děláte dobře. Vzpomínáme na 90, a to nejenom to, co si pamatujeme, ale i to, co jsme poslouchali. Tohle to známe všichni.

0: Neznám upřímně nikoho, kdo by nemiloval Roxette. Fading like a flower, tady je Retro Weekend Hit Rádia FM+. Zároveň Retro Weekend nového Hit Rádia 90, které najdete v dabu, taky v aplikaci Rádia CZ nebo hitradio90.cz a zároveň ho najdete taky na Spotify i na YouTube, protože už vyšel čtvrtý díl podcastu Vypalovačka, který vám tento víkend taky hojně představujeme. Ten úplně poslední díl se věnoval fenoménu Kurta Cobaina a zároveň taky jeho odchodu.
1: No, v každém případě, ať už to bylo jakkoliv, tak jedno je jistý. Kurt Cobain je pryč, teorie zůstávají a my o tom možná budeme dál debatovat v podcastech a číst si o tom v časopisech vždycky, když bude to dubnové výročí. I za 30 let, protože nic neprodává hudbu a podcast tak dobře jako pořádně nevyjasněný konec, jo? Jste úplně zamklý.
2: Já jsem se
3: to řekla moc hezky totiž.
2: Já jsem se zamyslel totiž, no, trošku jako nad tím vším. A mi to hrozně líto, no, protože já jsem ho měl prostě rád, pro mě to byl idol. Takhle, kdybyste mi tenkrát jako předložili v devadesátkách, když jsem byl ještě puberťák, jako cokoliv, abych nosil růžový boa se třpitkama, tak bych to asi taky udělal, takže pokud to na mě jako mělo vliv, měl jsem ho rád a je mi to hrozně líto a stejně jako Market si myslím, že to byla sebevražda, protože prostě už nechtěl být tady na tom světě.
0: Nový podcast Vypalovačka s Markétou Rachmanovou, Michalem Kleinem a taky Ivo Alačem najdete na Spotify, na YouTube, tak si ho 100% najdete. No a to zásadní, zítra večer vyjde už pátý díl.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindle X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: Hit Radio FM+.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Letos mu bylo už 660, tohle je Bryan Adams a Back to You, ladíte Retro Weekend, Hit Radio FM+. Mimochodem Bryan Adams, když se podíváte aktuálně na to, co dělá, jak se má, ono se o něm jako vůbec vlastně nepíše, je to prostě takový hodný kluk z Kanady, o kterém nikdo moc neví naposledy, když byl v České republice, a to je teda zajímavý. Tak si vybral pro svůj koncert Hradec Králové, což se moc často nestává. Tak uvidíme, jestli to bude nějaký nový fenomén, který se nám tady teďko začne šířit, že ty největší hvězdy, které přijedou do České republiky, budou chtít hrát v Hradci Králové, když pro nás tady ze západu Čech vlastně trošičku dál. Jdeme dál, Retro Weekend a právě teď Dr. Alban. Sing.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio FM+.

0: ty nejlepší devadesátky, který nás bavili. No už je to panečku 30 let. To je neskutečný. Česný Hox, tady je Hit Radio FM+, tady je Retro Weekend s novým Hit Radiem 90. A tak vzpomínáme na to, co nám 90 jednak dali, možná i taky vzali. V 90. letech se tady u nás na západě Čech objevily fast foody, úplně ty první, respektive tedy první mekač jsme měli v Plzni na Americký a bylo to 9. května roku 1994. Traduje se, že tenkrát, když ho otevírali, tak se tam jisté dítko poblinkalo a museli ho ještě ten den zavřít. Ale to se traduje, jestli je to pravda, tak to netuším. Klidně dejte vědět, když jste poprvé ochutnali nějaký ten kebab nebo pizzu. Do celý YouTube taky Randy MC a nebo Connors 7475.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit Radio FM+.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: ale návrat. 90ky prostě frčí a my je máme rádi. Vy taky, my to víme, proto vám dáváme Retro Víkend. Za chviličku 16 hodin aktuální zprávy. Teď taky nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dobrý zprávy, aktuálně žádné větší komplikace s omezením provozu, počítejte akorát v centru Mariánských Lázní, a to kvůli zahájení lázeňské sezóny. Vaše další info, tak to čekáme na WhatsAppu 720 870 237.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
3: Like,
2: přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
4: No one like you, and there never will be.
3: I love you.
2: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
5: Na výlet?
6: Ano.
5: Jak?
6: Autem.
5: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
6: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
5: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
6: Olympia Plzeň. CZ.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Babišova vláda už chystá pro uprchlíky dlouhodobé pobyty. Zájem má přes 50 tisíc Ukrajinců. Ukrajinští uprchlíci mohli o tento druh pobytu projevit zájem do konce dubna. Teď bude ministerstvo vnitra zkoumat, zda splnili poměrně přísné podmínky. Zvýšená citlivost zubů se v létě stává častým problémem. Konzumace studených nápojů a zmrzliny může potíže jen zhoršit. Jak jim předejít, poradí stomatolog Jakub Hladík.
8: Citlivost zubů lze snížit například používáním měkkého zubního kartáčku. Je vhodné čistit si zuby šetrnou technikou, což znamená kartáček přiložit proti dásni pod úhlem 45 stupňů a provádět jemné krouživé pohyby. A také si nečistit zuby i hned po konzumaci jídla a pití.
0: Ideální je počkat alespoň 30 minut. Noví poslanci dnes zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany TISA Pétera Maďara. Informovali o tom světové agentury. TISA drtivě vítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. No a čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Připsali si třetí porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa.
6: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Venku aktuálně sluníčko, to nám vydrží i zítra. Zítra už by to mělo být na obloze bez mraku a neděle bude ve znamení teplot okolo 22 stupňů Celsia.
1: Retro víkend.
9: Retro víkend.
0: Je s váma Kuba Rada, taky Hit Radio FM Plus a Retro Víkend. Dneska zahajují lázeňskou sezonu v Mariánských Lázních. My se tam vydáme už za chviličku, máme tam mobilní studio a taky Kačenku Skutkovou. Buďte dál.

0: Ježíš, ale tohle máme rádi. To je nářez, tak doufám, že jste si ho dali pořádně na hlas. Tohle byly Green Day, posloucháte Retro Weekend na Hit Radio FM+. Sliboval jsem, že půjdeme do Mariánských Lázní. Dneska se tam zahajuje sezóna, tak pojďme do našeho mobilního studia.
1: Právě přepojujeme do mobilního studia Hit Radio FM+. Užijte si léto s námi.
2: Krásný odpoledne, Hit Radio FM Plus vysílá ze zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních. A se mnou je tady aktuálně jednatelka infocentra, paní Barbora Tintěrová. Já vám přeju krásný odpoledne, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Paní Tintěrová, na co se mohou návštěvníci města během tohoto nabitého víkendu těšit?
3: Tak mohu se určitě těšit na celý den plný zábavy, skvělé atmosféry a bohatého programu pro všechny generace. Máme tady třeba fotokoutek nebo fotovideokoutek, kde si mohou vytvořit jedinečnou vzpomínku, mohou potkat historické osobnosti v dobových kostýmech, nebo třeba pouliční umělce, kteří nám oživují centrum města i parky. Máme tady samozřejmě řemeslný a stánkový prodej a oblíbený mint market, ale jsou tady třeba i naši partneři, kteří prezentují například lázeňské oplatky, slaví 170 let. Takže si můžete zastavit u jejich stánku.
2: Už jsme byli.
3: Máme tady střední hotelovou školu, která nabízí piknikové koše a s těmi pak můžete jít do našich chill zone a vychutnat si prostě krásný sluneční den. Máme tady hezky dneska.
2: Já jsem strašně ráda, že je tady program jak pro malé, tak pro velké. Vy tady máte vyloženě i dětskou stage, kde je dětský program. Je to fakt hezký, že se tady zabaví úplně všichni, že jo?
3: Přesně tak, proto jsem říkala pro všechny generace, každý si tady vlastně najde to, co ho zaujme, to, co ho baví. A
2: jací headlineři jsou letošním největším tahákem?
3: Tak dneska nás určitě čeká ještě Stan Anthony Revival. To je místní mariánsko-lázeňská kapela, která už 25 let tady hraje ty nejlepší rockové pecky, tak na to se všichni tady těšíme.
2: Musí mít velký fanklub.
3: Ano, celé Mariánky. A pak nás čekají Tros Discotecos. Kdo neví, Jakub Prachař, Jan Maxián a
2: Vojta tady. Hlavně ten Vojta.
3: Vojta hlavně, ano. A potom od 22 na kolonádě noční show, to bude vlastně DJ show Leoše Mareše. No a pro mladé jsme si přichystali Youngies Party, ta se bude konat u pavilonu u Lesního pramene. No a tam můžeme se těšit třeba na MC Mimo, Forest Blunt, Kokomen, Smack One, Robin Zoot.
2: Já vím, že to loni mělo hodně velký úspěch, že jo? Tahle ta scéna pro mladší, řekněme.
3: Ano, ano, bylo tam opravdu hodně lidí, takže letos jsme připraveni a můžou se mladí
2: super těšit.
3: Přesně tam.
2: Kolik návštěvníků zhruba očekáváte?
3: No, já si troufám odhadnout, že takových 7000 lidí určitě tady je. Ono už teď je tady spousta lidí, máme plné město a na ten večerní program očekávám opravdu velkou návštěvnost.
2: Narváno. Co vy budete dělat teďka?
3: Já si teď chviličku užiju den, protože mám za sebou plný program.
2: Mně je to jasný.
3: A teď se půjdu podívat jako host a užiju si hezký den, než nastane večerní program.
2: Děkuji, že jste si udělala čas a přeju, ať se vám líbí Mariánské Lázně i z pohledu návštěvníka.
3: Děkuji za pozvání a přeju úspěšné vysílání.
2: Děkujeme.
1: Hit Radio FM+, živě z mobilního studia.

0: V Mariánských Lázních začíná další lázeňská sezóna. Jsme moc rádi, že je Hit Radio FM Plus i letos součástí. Vysíláme z místa a se mnou je tady samozřejmě i starosta města Mariánské Lázně, Martin Hurajčík. Vítám vás, jak si užíváte tenhle nabitý víkend?
1: Přeji krásné slunečné odpoledne a děkuji za pozvání. Já si ho moc neužívám, snad si ho trošku užiju, ale těch povinností je hodně, ale já si takhle, abych to řekl, užívám si i ty povinnosti, ale je to krásný.
0: A jaké tady je letošní zahájení lázeňské sezony? Liší se třeba v něčem?
1: Liší se v několika věcech. My samozřejmě ty věci, které jsou velmi žádané a populární, zachováváme, snažíme se přidávat i nové. Druhý ročník Youngies Party pro mladé, je tady spousta stánků navíc s ručními výrobky, s takovou tou řemeslnou výrobou, za což jsme moc rádi. A samozřejmě jsem moc rád i za to počasí, které jsme si objednali a že tady je tolik lidí.
0: Je tady hodně velký, bohatý program. Vy jste zmiňoval ty stánky například s řemeslnými výrobky. Je tady i hodně hudebních hvězd. Tak jaké byly přípravy? Bylo to asi velký, náročný?
1: Přípravy jsou vždycky náročné. Musí se začínat už několik měsíců předem, dá se říct půl roku, tři čtvrtě roku, ale na poslední chvíli té práce přibývá a přibývá. Musím říct, že se nám to podařilo. Ten line-up umělců je parádní a já si myslím, že každý si přijde na své a i ten doprovodný program je skvělý.
0: A co vy osobně? Na co se těšíte? Neříkejte, až to skončí, až to budete mít za sebou, myslím z programu.
1: Já se těším, až si najdu, pokud to půjde, někde u stromu tiché místečko, protože potřebuju trošku klidu. Ne, z programu samozřejmě ze všeho kousek. Nemám bohužel čas stát všude celou dobu, protože máme i zahraniční návštěvy z partnerských měst. Máme tady vlastně UNESCOvá města, takže těch povinností je hodně, ale z každého si ukousnu malinký kousíček nějaké ochutnávky a přehraju si to tak za 2-3 dny v hlavě a pak si vyberu.
0: Já vám strašně děkuju, že jste vyrazil i k nám do stánku Hit Radio FM Plus, že jste byl součástí našeho vysílání a popřiju vám tady, abyste to zvládl co nejlépe a snad se uslyšíme, uvidíme zase za rok.
1: Děkuji moc za pozvání a přeji všem krásný slunečný den a za rok nashledanou.
2: Hit Radio FM Plus, živě z mobilního studia. Jenom hity. Hit Radio.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Profi vonia, s tou se nemusíte
5: bát, jak těla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
6: Farma Park u Toma! Farma Park u Toma! To nic nepřekoná!
7: To je úplný zvířákový ráj!
8: Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý.
9: Farma Park u Toma letce u Plzně vyhrává.
10: Jo, hurá!
9: Farma Park u Toma CZ.
11: U Toma, tam to všechno začíná.
12: Under Armour makes you better.
13: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
14: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Mariánských Lázních je tento víkend plno, protože se tady zahajuje další lázeňská sezóna. A já jsem strašně moc ráda, že je tady se mnou v tuhle tu chvíli ředitel léčebných lázní Mariánské Lázně, pan Karel Kalivoda. Jaké máte odpoledne? Dobrý den.
1: Dobrý den, nádherné počasí, Mariánské Lázně praskají ve švech, takže co víc si můžeme přát, určitě skvělá atmosféra.
0: Pane řediteli, jaký význam má z vašeho pohledu tohle každoroční zahajování lázeňské sezóny?
1: Tak v první řadě je to tradice. Tradice, která vlastně se nějakým způsobem dodržuje už více jak 200 let a mělo by se to oficiálně nějakým způsobem zahájit ta sezóna, a to je prostě právě ta příležitost, kdy Mariánské Lázně jsou jednak už v plném květu, jsou v zelení už, takže máme po zimě a určitě se těšíme, otvíráme taky pitné pavilony vlastně už na sezónu, protože nemrzne, takže ideální příležitost a trošku při spojení s tou tradicí je to skvělá věc.
0: Když se podíváme do vašich lázeňských domů, tak znamená pro vás zahajování sezóny něco zásadního? Vracejí se například hosté?
1: Tak určitě se vracejí se hodně k nám vlastně do Mariánských Lázní. My teď už několik posledních let cílíme tradičně domácí klientelu, ta tvoří téměř polovinu našich hostů, takže určitě to je velká část těch opakovaných hostů, a potom vlastně hosté z Německa, to je druhá největší skupina, a určitě vlastně přijíždějí právě proto, protože ty Mariánské Lázně už jsou v plné kondici, a také jsem zapomněl zmínit, že už funguje zpívající fontána, což je velký magnet a velká atrakce právě v tomto období, což v zimě samozřejmě nemůžeme provozovat.
0: To znamená, že takhle po zahájení lázeňské sezóny míváte nabito jako víc než předtím?
1: Na květnu je to určitě znát, vlastně je to v podstatě náš nejsilnější měsíc v roce.
0: Co vás tady na tom víkendovém programu, protože program je bohatý, baví nejvíc?
1: Asi to, jak to tady žije Mariánské Lázně, protože samozřejmě lázeňské město je taková tradice, klid, trošku rozjímání, odpočívání, a je to vždycky takový jako start té sezóny vlastně na ostro, kdy prostě se sjedou sem nejenom samozřejmě lázeňští hosté, ale i místní občané, návštěvníci z blízkého okolí a obyvatelé, takže je to taková oslava, v podstatě oslava toho zahájení té sezóny. Takže
0: a co vy budete dělat? Co vy budete dělat, až teďka se rozloučíme a půjdete zase někam do centra?
1: Tak co budu dělat? No určitě se tady ještě projdu vlastně, podívám se, co je tady ve stáncích vlastně, co je na kolonádě, co je na těch stagech, takže určitě si budu užívat už teďka tu klidnou atmosféru, protože dopoledne je to ta oficiální část, kdy se jde vlastně žehnat pramenům, na mši a oficiality, a teď už jako mám volno, takže si teďko se převlíknu ze saka a budu si užít tu atmosféru.
0: No to je nádhera, to jsem chtěla slyšet, že si to právě už užijete po svým, jak se říká. Tak jo, děkuju strašně moc za váš čas. Bavte se, děkujeme.
1: Děkuju taky.
2: Posloucháte živé vysílání Hit Rádia FM Plus z mobilního studia.

0: Hit Radio FM Plus letos opět vysílá z centra Mariánských lázní, protože tento víkend je nabitý, zahajuje se lázeňská sezóna a už po druhý je tady skvělej program, jak se říká, pro mladý. Je tady Youngies Party a já tady mám autora letošního programu pro mladé. Je to dramaturg Šimon Blaško. Zdravím vás, krásný odpoledne. My jsme se loni nevěděli, takže vy jste tady poprvé.
1: V první řadě krásné dobré odpoledne. Já jsem tady podruhé. Já jsem loni měl na starosti vlastně hlavní pódium organizačně a na letošní rok jsem byl osloven, jestli bych se i dramaturgicky nechopil Youngies Party.
0: Jak se vám líbí právě nápad Youngies Party?
1: Mně to dává velký smysl, protože městských slavností nebo podobných událostí jsou spousty, ale je vlastně, myslím si, potřeba u toho držet ten prst na tepu doby. A sledovat vlastně, co sledují i ty nejmladší obyvatelé těch daných měst, a to si myslím, že ta Youngies Party je vlastně to odpovědí na to a je dobře, že i to město se vlastně snaží k mladým lidem tímhle směrem komunikovat.
0: Dokážete takhle z patra říct, na koho se můžeme těšit?
1: Mezi ty hlavní jména patří Robin Zoot nebo Smek, pak tam bude třeba rapper Maniak, ale nezapomněli jsme ani na místní scénu, protože to si myslím, že je vždycky důležitý podporovat a zařadit na podobné akce, takže tam bude rapper MC Mimo a budou tam i lokální DJs a teď nevím, jak se správně jmenujou, jsou Warriors Crew, na začátku je 101, nevím, jestli to čtou anglicky nebo česky, tak radši takhle to okomentuju.
0: Když se člověk rozhodne, že vyrazí, co pro to má udělat?
1: Vzít si dobrou náladu a jít, protože vstupní je zdarma vlastně jako na kompletní program tady a je to vlastně u lesního pramene, je to trochu jinde než loni, protože očekáváme trochu více návštěvníků. Ta lokalita je zajímavá, my jsme původně chtěli, aby se hrál přímo z toho hudebního pavilonu, který tam je, což ale nakonec technicky nebylo možný, ale věřím, že to bude zážitek tam zajít a uprostřed v podstatě té zeleně si tam užít rapovou show.
0: Takže u lesního pramene letos, loni to mělo velký úspěch, že jo?
1: Je to tak, já jsem tam byl jenom krátce, protože jsem měl právě na starosti hlavní pódium, tak jsem se tam nestihl dostat tak, jak bych si přál, ale bylo to ve vyšších stovkách a já si myslím, že ta meta pro letošní rok je atakovat 1000 návštěvníků.
0: Tak to je nádhera. Já vám tím pádem popřeju jenom, ať se daří a ať si to užijete i vy z trošku jiného pohledu, než jenom z toho pracovního. Děkuju za čas.
1: Pokusím se, díky, mějte se.
2: Hit Radio FM Plus, živě z mobilního studia. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem Lilian Sarah Fischerová, herečka a spoluzakladatelka festivalu Pojď sem na divadlo. Ten se po třetí vrací do Plzně a veze sebou několik novinek. Na jaké představení vzít děti, kde se poprvé festival uskuteční a jaké hry přivezou Davidské divadlo i divadlo na zábradlí, uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus. Hit Radio.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tom Jones, taky Mausty a Sex Bomb. Ladíte Retro Weekend, Hit Radio, FM Plus, tohle vás prostě jako nenechá v klidu. I když si myslíte, že už je to tisíckrát ohraný, naopak, je to naprosto boží. Užívejte odpoledne, blíží se 17. hodina, to znamená jediný aktuální zprávy s Davidem, tak je mrknem aktuálně na silnice. Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Komplikace, tak ty hlásí Plzeň jich, respektive tedy jich Plzeňska. Z Nepomuka ve směru na Vrčeň máme hlášenou nehodu cyklisty s osobním autem, tady dávejte bacha. Další komplikace, tak ty pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
2: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
3: Drž mi kabelku.
2: OK, to jsem nečekala.
1: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
4: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
5: Tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
6: Tuto topí?
1: Kde?
6: Žádný

0: helyzet. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
2: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministryně financí Alena Schillerová chce jednat s Evropským komisařem pro ekonomiku o změně vládního plánu. Ten má vést k udržitelnosti veřejných financí. Dokument obsahuje mimo jiné růst státních výdajů do roku 2028. Ministryně to dnes řekla v televizi Nova. V noci na úterý bude na horách sněžit. Slabé sněžení se může objevit na severozápadě Čech, a to v polohách kolem 900 až 1000 metrů nad mořem. V úterý ráno může sněžit dokonce i o pár set metrů níže. Množství srážek ještě budou meteorologové upřesňovat. Staré telefony mohou být nečekaným rizikem v domácnosti. Proč? Hovoří mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Nesčivera.
3: Často obsahují citlivá osobní nebo pracovní data. Z pohledu kybernetické bezpečnosti však začínají být problémem až ve chvíli, kdy se znovu dostanou do oběhu. Tedy když jsou prodány, darovány nebo skončí v nepovolaných rukou a někdo je zapne.
2: Zařízení v sobě mohou mít uložené přístupové údaje, e-maily, fotografie nebo kontakty. No a tenistka Linda Nosková v Římě porazila ve dvou setech Ukrajinku Oleksandru Oleinikovovou a postoupila do osmifinále. Skončil naopak Tomáš Macháč, ten kvůli nemoci odstoupil před zápasem druhého kola s Rusem Danilem Medvedevem.
0: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
4: Teploty v noci a hlavně tedy nad ránem klesnou k 8 stupňům Celsia, zítra příjemně sluníčko a 22 na teploměru.
0: Retro víkend.
5: Retro víkend.
6: Retro víkend.
4: Když se řekne 90, tak většině z nás se asi vybaví nějaký ten Eurodance. My vám ale chceme ukázat, že retro víkend a 90 nebyly právě jenom o taneční muzice. Dokážem to právě teď. Tady je Chris Rea.

Hlas, který musíte poznat, i kdyby vás o půlnoci vzbudili. Sir Elton John, tady je Retro Weekend Hit Radio FM+. Hezký odpoledne všem na západ Čech, kdybychom měli najít jednu kapelu, která formovala devadesátky tady u nás, tak možná krom Lucie, Manastovek, Kabátů, by to byla taky ostravská kapela Buty. Ta v roce 1994 vydala zásadní album na tehdejší dobu a vůbec na celkově 90. leta, co se český muziky týče. Protože v tomhletom albu, který se jmenovalo Pomalu, jste našli singly jako Nad stádem koní, taky Mám jednu ruku dlouhou, a nebo Františka. Mimochodem, tady spousta lidí si myslí, že právě tenhle ten single je o frontmanovi Buty, Františku Černém, ale není. Tedy s největší pravděpodobností oni to nikdy sami nepotvrdili.

0: Collins, tak to byla prostě studnice nápadů na megahity. A Genesis k tomu. Ladíte Retro Weekend Hit Rády FM+. V roce 2023 se spekulovalo o tom, že se dají právě Phil a zbytek kapely dohromady a že objedou ještě nějaký to turné. Trvalo tohleto nadšení a špekulace zhruba asi 3 měsíce, než to prostě zbylí členové kapely rozprášili úplně totálně. A to především kvůli zdravotnímu stavu Phila Collinse, který údajně už nemůže chodit. Retro Weekend Hit Rády FM+ jede dál, protože většina z vás, kteří asi Retro Weekend sloucháte, pamatujete 90-ky, jste v té době možná chodili do školy, tak i do školy se vydáme za chviličku. Hit Radio. Jenom
1: Hit Radio. Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Váš Pavel Pubec.
2: www.pubec.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: Hitradio FM+.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Karen Ramirez, tady je Hit Radio FM Plus a taky Retro Weekend, v rámci kterého vám hrajeme to nejlepší z 90. let a vracíme se možná pro někoho do období dětství, období školy, minimálně ale období, kde nebyly vlastně žádné starosti, žádná práce. Ten svět byl tak nějak svobodnější, pohodovější, nikam nechvátal, nebyly sociální sítě a většina z nás asi chodila do základní školy, možná na první, možná na druhý stupeň. Já jsem se schválně jako díval, jestli se dá ještě sehnat taková věc, jako je stojánek na učebnice, nebo třeba klasické cvičky. V obojí to ještě existuje, maličko mi to překvapilo, myslel jsem, že už to jako bude dávno out, že už to nikde neseženete. Opak je pravdou. Na školu v devadesátkách se teď podíváme s Michalem a taky Markétou.
1: Škola v devadesátkách měla něco do sebe. Pamatujete?
2: Na svačinu už jsme sice netlačili rohlík s mlíkem jako za totáče, ale nekonaly se ještě ani žádné ekokrabičky. Musel nám stačit chleba s máslem a vysočinou v igeliťáku nebo alobalu a v lepších rodinách jabko nebo kubánský pomeranč jako bonus.
1: O velké přestávce jsme kroužili na chodbách v kruhu pod dohledem učitele. Zastavit se dalo maximálně na WC.
2: Aktovky vám museli vydržet celý první stupeň, což byl s ohledem na to, že jste v nich nosili 25 kilo učebnic, malý těžký zázrak. Navíc jsme hlavně z kraje devadesátek měli všichni úplně stejnou.
1: Vytáhané hadry na tělocvik, vidět nás z nich dnešní insta děti je poslední zbytek respektu pryč.
2: Mobilní telefony, čety, sociální sítě, jen zábradlí před školou, kde se čekalo na odpoledku a zábradlí za školou, kam jsme chodili na cígo rozebírat Dallas, Alfa nebo Přátele, které jste mimochodem mohli vidět jenom ve čtvrtek.
1: A největší školní punk, žádné oranžové vlasy nebo tetování, rozedrané džíny a la Brenda Volšová, ať jste byli holka nebo kluk.
3: Retro Weekend.
4: Na Hit Radio FM+.

0: oblibou říkám, že tohle je song, do kterého je pomalu trestný mluvit, ale já to tentokrát udělám. Tohle je Metallica na Fenka Osmedras ve verzi, kterou jen tak v rádích už vlastně neuslyšíte. Krásných 6 minut a 6 vteřin k tomu. Je s váma Retro Weekend Hit Rádia FM+. Zítra nový díl podcastu Vypalovačka na Spotify, taky na YouTube, tak určitě sledujte, který se bude věnovat mimochodem tedy Eurodanceu. A to zásadní. Dneska o 9 večer Eurodance speciál 3 hodiny to nejlepší taneční scény. Až do půlnoci vám to budeme dávat. Tady je Retro Weekend Hit Rádia a Kuba se s váma loučí. Retro Weekend ale jede dál až do zítřejšího večera. Užívejte víkend, ahoj.
1: Retro Weekend na Hit Rádiu FM+. Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík, žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Hit Radio FM Plus.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Minutu před 18. na Hit Rádiu Belinda Carlisle, Big Scary Animal. Tohle byla ode mě pro dnešek poslední věc. Další si spolu dáme zítra mezi 15. a 18. Do té doby samozřejmě Retro Víkend na Hit Rádiu pokračuje a Ivo Aleč se těší tedy zase zítra.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Nové vydání magazínu Reportér.
6: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
5: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
6: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
5: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
6: A spousta dalšího čtení.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Babišova vláda už chystá pro uprchlíky dlouhodobé pobyty. Zájem má přes 50 tisíc Ukrajinců. Ukrajinští uprchlíci mohli o tento druh pobytu projevit zájem do konce dubna. Teď bude ministerstvo vnitra zkoumat, zda splnili poměrně přísné podmínky. Začíná jarní sečení luk a polí, s ním přichází i záchranné akce na ochranu srnčat a dalších živočichů. Spolek Stop sečení srnčat vyzývá veřejnost k zapojení, jak říká koordinátorka Pavla Benetová.
9: Je to den plný zážitků, hudby, atrakcí, sportu, her, soutěží nejen pro děti, ale celou rodinu. Nabízíme pestrý program, ve kterém si každý najde to své a hlavně společné zážitky, které si rodiny odnesou domů a budou z nich žít ještě dlouho po skončení festivalu.
8: I když psík nikoho neuloví, na stres zhyne mnoho volně žijících živočichů. Noví poslanci dnes zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. Informovali o tom světové agentury. Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. No a teď se pojďme podívat ještě na zítřejší počasí. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
10: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
11: Retro Víkend.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Vánoce Retro Víkend.
1: Na Hit Rádiu FM Plus.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky.
2: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
2: Harley.
1: Tomáš Klus.
2: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Si, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.

0: Lisa.
1: Yes.
2: It is not that funny.
0: Let's go.

0: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz
1: Hit Radio.
2: It makes me feel

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: CZ. Pozor, mimochádná správa. Desachík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Počkej, ty si zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace, co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: CZ.
1: Pozor, mimochádná správa. Desahík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Woo! Zlepši si náladu.
8: Hit Radio. I've been married long time ago.

0: Genfi.
1: Retro Víkend. Na Hit Rádiu FM+.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.